někdy ale zdání klame a pod nevábným zevnějškem může být všechno jinak. Tím chci říct, že slizák je v jádru dobrý, dokonce svým způsobem krásný. Stačí odstranit tu slupku s vrstvou slizu

Dali sa štart, troštoť vám takte. Tancujeme valčík, pritulený taktne. Vyletíme spolu nad oblaky, nadletíme zlostné čierne mraky. Vyletíme, poletíme, preletíme, nadletíme, uletíme, zaletíme, podletíme, doletíme, preletíme ponad pustý kraj. Doletíme na vysnívaný raj.

0: zubky na nás dcery, to nečisté ich má, ani pastu s kevkou nepozná.
1: A vlásky už má celkom na hlávke zmotané, keď ho doma češu, povie nie.